Počúvate, this is Skytech. To za pekný numer od Rehaba, Watch My Heart Go. Tuž předtem, Vion Congery, In My Mind. A už za moment, propozícia z Polsky, Alat, Poznaň, dajte głośniej.